0: pomladni Radio 1.
1: Mam pomladanske kikse, mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio 1.
1: Kuhan sladoled, kaj mi?
2: Pomladni Radio 1.